0: nosí.
1: Treba to lesa, vtedy keď dá sa, a keď nedá sa. Pýtate sa vám mnoho vecí, ale odpoviem vám preci len jednou vetou, vetou tichou a vetou zároveň plnou.